Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Skaparabadu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pind